0: tzv. Kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílejí zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je nepřijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo. Vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policie ji na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranou lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
3: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílají zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je nepřijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo. Vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policii na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v cele. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
3: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 6. Zprávy v celou jsou za námi. Před námi je páteční ráno s datem 18. září. Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už Supertramp písnička It's Raining Again.

Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme po šesté, do půl sedmé si páteční ráno s příjemnými písničkou Woman in Love zpívat bude Barbra Streisand. Mě zajímá, do jakého pátečního rána jste se probudili, jaké je teď vaše 18. září. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na WhatsAppu Rádia Gold Impuls na čísle 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené páteční ráno 18. září. Po půl sedmé Bon Jovi, také ABBA, ze všech nejdřív Los Bravos, písnička Black is Black. Teď už ale novinky ze světa zpravodajství, předávám slovo do naší redakce.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Policisté vyzvedli z jezera most tělo, není jisté, zda jde o pohřešovaného paddleboardistu ze srpna. Prezident Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. A fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli belgickému Unionu Saint-Gilloise 0-3. A dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Sladký život pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. V celou nabídneme zprávy. Do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. Elton John, také Helena Vondráčková, Václav Neckář, duet Stín katedrál, zešlo nejdřív Shakin' Stevens, písnička o Julie. Večerní program našeho rádia bude opět ve znamení cover show, to znamená, že my vám nabídneme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Do večera, ale času dost, před námi ještě celé páteční ráno, které teď obohatí Shakin' Stevens tady na Goldu.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Policisté vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na začátku srpna ztratil při bouřce. Totožnost musí potvrdit až genetická expertíza. Připomínám, že na jezeře při srpnové bouřce zůstalo 6 lidí. 4 se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém od té doby pátrají. Petr Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Norma vznikla jako takzvaný přílepek ke kontroverznímu zákonu o státních zaměstnancích, který prezident také vrátil sněmovně. Tuto předlohu považuje za špatnou, protože jde podle něj proti zásadám profesionalizace a odpolitizování státní správy. AfD si brousí zuby na další část Německa. Průzkumy ukazují, že by krajně pravicová strana měla vyhrát v nedělních zemských volbách Mecklenbursku před ním Pomořansko. Podle dosavadního vedení východoněmecké spolkové země by šlo o katastrofu především v oblasti turismu.
3: Cestovní ruch je přitom v Mecklenbursku předním Pomořansku jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví. Přímo či nepřímo je zde s cestovním ruchem spojených 150 tisíc pracovních míst. AfD podle průzkumu v neděli získá mezi 35 a 37% hlasů. Schwesigové sociální demokracie ale v posledních týdnech mocně dotahuje a není vyloučené, že nakonec AfD o prvenství připraví. Jaromír Mrhal, ČTK, Rostok.
2: Fotbalisté Plzně na startu Evropské ligy vyhořeli. V úvodním kole hlavní fáze soutěže utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloa a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr ve Štruncových sadech dominoval a už od do přestávky vedl 2-0. Po přestávce se proti krajanům prosadil i český defenzivní univerzál Ondřej Krič-Faluši. Dalším soupeřem Plzně bude 15. října maďarský Ferencvároš. A dnes bude polojasno až oblačno, sem tam se objeví slabý déšť nebo přehánky, a to hlavně na severozápadě a západě území. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 7, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica přeje dobré ráno, pátek 18. září, a teď už Nickershow, písnička The Riddle.

0: září, blíží se půl osmá, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským naše ranní téma a pak samozřejmě muzika let 60. až 80. Rodné město je místo, které člověku většinou zůstane v hlavě celý život. Ulice, kde jsme vyrůstali, hřiště, kam jsme chodili s kamarády, první hospoda, první láska, cesta do školy nebo místo, které už dnes možná ani neexistuje. Člověk se může odstěhovat na druhý konec republiky, ale když se po letech vrátí domů, některé vzpomínky naskočí okamžitě a já se ptám, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte?
1: Já pocházím z Plzně, narodila jsem se tam, žila jsem tam 25 let, bydlela jsem na americké třídě, určitě to znáš, a strašně jsem milovala procházky kolem Radbuzy. Dneska, když to tak vemu a přijedu do Plzně, tak si říkám, je krásná, ale už bych se tam nikdy nevrátila. Žiju už několik let na Šumavě a prostě to nemá chybu.
2: Moje rodné město je Kladno a moje vzpomínky na něj jsou jenom nejhezčí, i když tam nežiju od svých 9 let. Tak na něj vzpomínám hrozně ráda. A zejména na část v Rapice, kde bydlela moje babička. A ty léta u babičky a u dědy byly něco, co už jsem v životě nikdy nezažila. To bylo to nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla mít.
0: Zazpomínejte i vy s námi na vaše rodné město, vesnici, zkrátka místo, kde jste se narodili a pokud už tam tedy nežijete, jak často se vracíte, to vše nám můžete říci. 604-111-211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80. Páteční ráno, 18. září.

0: Dobré ráno, pátek 18. září, Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, po půl osmé, Willie Nelson, také Police, ze všeho nejdřív ale Del Shannon, písnička Runaway, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje, hezké ráno i tobě.
1: Radio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Českem se v posledních dvou týdnech masivně šíří podvodné SMS zprávy napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Soud projedná odvolání psychiatra Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Díky suchu a horku je na jihu Moravy letos případů klíšťové encefalitidy méně než loni. V Alabamě popravili injekcí muže odsouzeného za dvojnásobnou vraždu. Naši tenisté se pokusí přes USA postoupit na finálový turnaj Davis Cupu. No a dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky a teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Pátek 18. září, přeji poklidné vstávání. Blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli muzika let 60. až 80. a pak už kolega Vítek Zábranský. Novinky z domova, ze světa i ze sportu. Páteční ranní téma, bavíme se o vašem rodném místě, jedná se o místo, které člověku většinou zůstane v hlavě celý život. Můžete se odstěhovat na druhý konec republiky, ale když se po letech vrátíte domů, tam, kde jste se narodili, tam, kde jste vyrůstali, tak některé vzpomínky naskočí okamžitě a mě zajímá, jaké místo se vám vybaví jako první, když se řekne domov, jak vzpomínáte na své rodné město nebo vesnici, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte.
1: Moje rodné městečko, dříve obec, jsou Abertami, což jsou Krušné hory, kousek od Klínovce Božího daru. Dneska je tam krásná sjezdovka i Plešivec. Městečko je úžasně krásné, zalesněné a pro ně to má velký význam. Dneska je 18. září a tatínek by měl narozeniny a můj tatínek miloval Abertami a celé je má krásně prošlý a věřím, že se tam jednou vrátím. Myslím tím vrátím, že tam budu po zbytek svého života.
2: Moje rodné město je naše hlavní město, tedy Praha. A když jsem pracovala před lety na Petříně a jezdila jsem každý ráno první lanovkou v 9 hodin nahoru a podívala jsem se z nebozísku na panorama Prahy, tak jsem byla nesmírně pyšná na to, odkud pocházím, protože pohled na Hradčany nebo na starou Prahu, kde se tyčila věž kostela Panny Marie Vítězné, kde je Jezulátko, byla prostě nádhera, zejména v zimě, když střechy byly bílé. To byla romantika jako blázen.
0: Tak to jste vy, rodilá Pražačka. No, rodilých Pražanů, těch už moc není, to je celkem vzácný a ojedinělý druh. Tak děkujeme za zavolání, pozdravujeme, přejeme hezké ráno. Co vy ostatní, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si pouštíme hity let 60. až 80. Daleko

0: Radio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Českem se masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky a snaží se z lidí vylákat údaje k bankovnímu účtu. Kyberšmejdi pak z něj mohou snadno vysát peníze nebo důvěřivce zadlužit. Na rozdíl od jiných kampaní je podvod na poměrně vysoké úrovni. Falešné stránky působí poměrně věrohodně. Nachytat se tak mohou i jinak zběhlí uživatelé. Vedení pojišťovny doporučuje na odkazy neklikat. Dodává, že VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Ministerstvo vnitra spustilo kampaň ke komunálním volbám. Lidem má pomoci například s řádnou úpravou hlasovacích lístků kvůli zachování jejich platnosti. Celý proces voličům přibližuje 7 videí, které rezort šíří prostřednictvím sociálních sítí. Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec říká, že pro obecní volby museli vytisknout zhruba 13 milionů hlasovacích lístků.
2: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli 22 550 kandidátních listin.
1: O hlasy se bude ucházet přes 190 000 kandidátů. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Česko hledá následovníka Krtečka. Veřejnost má dnes poslední šanci navrhovat předměty pro českou misi na mezinárodní kosmickou stanici, které by sebou mohl do vesmíru vzít astronaut Aleš Svoboda. Výzva běží už zhruba měsíc. Přes web Česká cesta do vesmíru mělo být do předměty připomínající českou historii, vědecký objev, kulturní tradici nebo sportovní úspěch. Na oběžnou dráhu se takhle dostaly už například vlajky nebo medaile. Českou stopu ve vesmíru nechal taky Krteček. Legendární plyšovou postavičku vzal na mezinárodní kosmickou stanici v roce 2011 americký astronaut Andrew Feustel. Svoboda by měl letět na ISS příští rok jako pilot vesmírné lodi Dragon. Návrhy předmětů od veřejnosti posoudí od tým. Jejich zveřejnění dojde v listopadu při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Fotbalisté Plzně prohloubili svou výsledkovou krizi. V úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od belgického Unionu Saint-Gilloa. Záporočeši vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání a přestává se jim dařit už i pod novým trenérem Kováčem, který na konci srpna nahradil odvolaného Hiského. Viktoria přitom minulé sezóně jako jediná prošla celou ligovou fází Evropské ligy bez porážky. V pohárech utrpěla nejvyšší domácí debakl od podzimu 2018. Dalším soupeřem Plzně v této soutěži bude 15. října maďarský Ferencvároš. No a dnes bude polojasno až oblačno, sem tam se může objevit slabý déšť nebo přeháňka a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8, Vítku, děkujeme za zpravodajský servis, uslyšíme se zhruba za půl hodinu u rychlého přehledu zpráv. Do té doby muzika let 60. až 80. Na řadě je Taylor Dane, písnička Tell It To My Heart. Adam Kořica přeje hezké páteční ráno, 18. září.

0: Dobré ráno, pátek 18. září, blíží se půl devátá. Naše dnešní ranní téma je o vašem rodném městě, vesnici, zkrátka místu, které v člověku zůstane v hlavě celý život. Ulice, kde jsme vyrůstali, hřiště, kam jsme chodili s kamarády, první hospoda, první láska, cesta do školy nebo místo, které už dnes možná neexistuje. Mě zajímá, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí. A je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte?
1: Autobus a Kláďa z Ostravy. No, jak už je to vědět, tak mým rodným městem je Ostrava, víceméně Poruba, oblast, část Ostravy. 17 roku jsem sice žil v Jablonci nad Nisou, kde zůstala rodina, bo už, jak se říká, počeštěli. Ale moje srdíčko, o nevěře manželky, mě zatáhlo zpátky do rodné Ostravy, takže jsem zpátky v Ostravě. A nemůžu si to tu vynachválit. A z dětství, když jsem bydlel v rozhraní Poruby a Svinova, tak jsme jako kluci na poli hráli kukuřicové války, takže prostě byla tam vodárna, jeden den to hájila Poruba, druhý den Svinov, měli jsme různé přilby, brnění jsme si dělali do rukou kukuřice a dobývali jsme tu vodárnu, takže byla taková správná sranda. Porubské koupaliště je největší ve střední Evropě, kdysi ještě dřevěné tramvajky, takže jsme na koupaliště jezdili prostě na stupátkách, jak bývalo plno, no prostě paráda. A jinak zatím v Ostravě 10 stupňů a takový polojasno. Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj, tak my máme rodné město Mělník, samozřejmě jsou to Klabe s Vltavou a dnes začíná mělnické vinobraní. A je to úplně jedno, odkud člověk pochází. Nejdůležitější je, kde jsou dobrý lidé.
0: Je to tak, máte pravdu, vždycky je to samozřejmě hlavně o lidech. Co vy a vaše rodné místo? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme o půl deváté. Kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové páteční ráno s naší muzikou let 60. až 80. po půl deváté, Alabama, také Bakara, zešli nejdřív, ale skupina Rolling Stones, teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno, i tobě, ty si určitě s námi valící se kameny poslechneš za pár chvil, teď už ale máš slovo, co neseš nového?
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Policisté vyzvedli z jezera most tělo, zkoumají, zda jde o pohřešovaného paddleboardistu ze srpna. Prezident Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. A fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli belgickému Unionu Saint-Gilloise 0-3. A dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky a naměříme 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: v celou naše ranní téma, hlavně vaše reakce a pak taky muzika let 60. až 80. Jak vzpomínáte na své rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte? Člověk se může odstěhovat na druhý konec republiky, na druhý konec světa, ale když se po letech vrátí domů, některé vzpomínky naskočí okamžitě.
1: Mé rodné město je na Slovensku a strašně ráda se tam vracím. Když tam přijdu, tak zdá se mi, že tam znám každý sloup, každý kout a strašně ráda se tam procházím, ale stejně tak ráda odcházím zase do svého bydliště tady na Moravě a jsem ráda, že bydlím tam, kde bydlím a na své rodné město strašně ráda vzpomínám.
2: Narodila jsem se v Plzni, žiju tu celý život, je tu fajn, město se vylepšuje, pořád se tu něco děje. Nikdy bych se neodstěhovala, jsem člověk, co nemá rád změny, nevím, co by se muselo stát, abych odešla. A dnes už jsem ve věku, když přesadí starý strom, taky to nebude žádná sláva. Takže vítejte v Plzni.
0: Hlavně se prosím vás nikam na sílu nestěhujte a i nadále si užívejte život v krásné rodné Plzni. Děkujeme za vaše komentáře a teď už muzika let 60. až 80. Ještě stále hezké ráno.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. V jezeře Most objevili lidské tělo. Policie nevylučuje, že by mohlo jít do pohřešovaného paddleboardistu. Po mladíkovi pátrali od srpnové bouřky v regionu. Na přítomnost lidského těla v jezeře Most upozornil policii soukromý potápěč. Následně utonulého vyzvedla specializovaná zásahová jednotka. Při srpnové bouřce zůstalo na jezeře 6 lidí, 4 se podařilo dostat záchranářům do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později, po druhém se dlouho pátralo. S hledáním pomáhli také policisté z jiných regionů a hasiči, vyhodnocovali i kamerové záznamy nahrané pod vodou. Podle policie nelze vyloučit, že se jedná právě o pohřešovaného mladíka. Na síti X ale upozorňují, že totožnost musí potvrdit genetická expertiza. S ohledem na pozůstalé nechtějí případ v tuto chvíli víc komentovat. Soud znovu řeší kauzu známého psychiatra. Jan Cimický se odvolává proti nepravomocnému rozsudku 5letého vězení a 10letého zákazu činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na svých pacientkách. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. Na poprvé odsuzující verdikt zrušil kvůli vadám. V Mérovicích na Písecku se rozhoduje o stavbě větrných elektráren. Na dnešek obec uspořádala referendum. O jeho vypsání obyvatelé Mérovic podepsali petici. Volební místnosti se právě teď otevřely, zavřou se ve 22 hodin. Obyvatelé Mérovic před 2 lety v referendu už odmítli stavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Obávali se znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a vlhkosti. Fotbalisté Plzně dostali výprask. Viktoria v úvodním utkání Evropské ligy doma prohrála ze Saint-Gilloise 0-3. Rozdíl ve skóre přitom mohl být mnohem vyšší. Obránce Plzně Adam Gabriel nechápe, co se s jeho mužstvem děje. Plzeň v posledních 5 zápasech zvítězila pouze jednou.
3: Tak je to velký zklamání. Ty lidi už to potřebujou. Sice jsem tady chvilku, ale prostě je to důležité vyhrát, aby ty lidi se sem vraceli, že? A stáli za náma.
2: Další náročné utkání čeká Plzeň v neděli, kdy se v domácí lize představí na hřišti favorizované Slávie. A dnes bude polojasno až oblačno, můžou se objevit lokálně přehánky nebo slabý déšť, a to především na severozápadě a západě území a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 9. hodině z rána se stalo rázem páteční dopoledne, no uteklo to, co vám budu povídat. Adam Kořica přeje dobrý den, hezké dopoledne a teď už další muzika let 60. až 80. Jason Donovan, písnička Sealed with a Kiss.

0: Přeji hezké dopoledne z rádia Gold Impulse. Pátek 18. září pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Real Life písnička Send Me an Angel. Také skupina Olympic, nahrávka Želva, takže potěšíme i příznivce zlaté české hudební klasiky. Ze všech nejdřív ale Sweet, píseň Funny Funny, koukám do kalendáře. Svátek dnes slaví pánové se jménem Krištof, takže pozdravujeme, přejeme vše nejlepší, no a všem Krištofům teď zahrajeme písničku Funny Funny. Hezké dopoledne.
1: Radio Gold Impu.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. V reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska to oznámil premiér Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Tusk při projevu v Sejmu řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Obyvatelé Šluknovského výběžku se bojí zhoršení dostupnosti zdravotní péče. V rumburské nemocnici má totiž do konce roku zaniknout dětské oddělení a rodiče s dětmi tak budou muset za péčí dojíždět. Na Šluknovsku žijí hlavně nízkopříjmové do rodiny a je tam mnoho dětských domovů a ústavů. Nejasný je i osud celé nemocnice. Ve hře je podle serveru TNCZ údajně její přestavba na léčebnu dlouhodobě nemocných. Startuje kampaň Uklidíme svět, pořádá ji Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Svaz informoval, že do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka, kteří se přihlásili k přibližně 200 uklidovým akcím. Zapojí se i 108 škol. Více než polovina nahlášených akcí se uskuteční v Praze a ve Středočeském kraji. O víkendu se také uskuteční akce Uklidíme Česko. V této kampani je podle organizátorů aktuálně naplánovaných přes 600 dobrovolnických úklidů. Pražská O2 Arena bude dnes a zítra patřit tenisu. Po 13 letech se k nám vrací Davis Cup. Naši tenisté v kvalifikačním kole této nejstarší týmové soutěže změří síly s hvězdnými Američany. Pokračuje Renata Kuková.
2: Dvoudenní tenisovou bitvu dnes jako první rozehraje naše týmová jednička Jakub Menšík. S chorou okolností proti soupeřově dvojice Lerneru Tienovi, se kterým teď Menšík v pěti setech prohrál na US Open. České televizi řekl, že věří, že to tentokrát dopadne jinak.
3: Už jsem pár Davis Cupových utkání začal. Už vím, do čeho jdu, a Lerner není žádný vlastně hráč, který by mi úplně vadil nějakým herním pojetím. Dobře se připravíme na to s týmem. Doufám, že o trošku lépe než na US Open, a věřím v to, že budu já ten šťastnější.
2: Druhá dnešní dvouhra bude v režii Jiřího Lehečky a finalisty US Open Bena Sheltona.
4: Ben Shelton je teď jeden z těch nejlepších hráčů, co aktuálně hrají, takže určitě to bude velká výzva. Už jsem s ním nějaký ten zápas hrál a pevně věřím, že svoji první výhru proti němu přidám tady v O2 Areně.
2: Zítra jsou pak na programu nejprve Davis Cupová čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Tak našim tenistům držte pěsti.
1: Reportáž Renaty Kukové, díky za to, a dáme ještě na počasí. Bude polojasno až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 10. Další zpravodajský servis tady na Goldu opět za hodinu. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké páteční dopoledne. Doufám, že se máte fajn. 18. září a teď už další muzika, ale 60. až 80. písnička Don't Answer Me.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pátek 18. září do 11. ještě určitě David Bowie, také Václav Neckář, písnička Mrs. Robinson, ze všeho nejdřív Kenny Rogers. Pokud jste se dneska dopravovali ráno autem, tak doufám, že jste se před odchodem z domu změřili. Jestli máte pod 157 cm a třeba plánujete road trip na Floridu, tak byste měli zbystřit, protože možná budete muset oprášit růžovou podsedákovou sedačku po dětech. Internetem se šíří zpráva o novém zákonu na Floridě, podle kterého byste v autě museli sedět právě v autosedačce, a to bez ohledu na věk. Jo? Představa dospělých v dětských sedačkách samozřejmě okamžitě pobavila celý internet. Já už jsem dělal spoustu obrázků takových těch moderních memeček na to, které si z toho dělají srandu. Můžete ale zůstat v klidu, jo, a schovat pastelky. Ve skutečnosti jde o virální dezinformaci a žádné takové pravidlo pro dospělé na Floridě neplatí. Já ještě dodávám, že tedy zatím, protože žijeme v turbulentním světě a co není dnes, může být zítra, takže budeme si držet palce, ať tohleto pravidlo nenastane, ale nic tomu nenasvědčuje. My pojďme na další muziku let 60. až 80. Na řadě Kenny Rogers tady na Goldu.
1: Radio Gold Impuls. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Houbaři na Českolipsku by se měli mít na pozoru. V lesích kolem Nového Boru se odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají přibližně 3 týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Vstup do lesa není v oblasti plošně zakázan. Radnice ale vyzývají ke zvýšené opatrnosti. Hrozí tam nebezpečí úrazu. Budoucí kamionáci se rozloučí se zastaralými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po více než 30 letech velkou změnou. 5 otázek úplně zmizí a dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
3: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnostní systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
2: Současné ústní otázky platí od 90. let, nové se začnou používat od 1. ledna příštího roku. Ranní ptáčata si v těchto dnech přijdou na své, na ranní obloze mohou spatřit vzácný světelný úkaz. Nad východním obzorem se totiž za příznivých podmínek objeví slabý mléčný světelný kužel, takzvané zvířetníkové světlo. Šance ho zahlédnout bude až do 23. září. Nahrává mu blížící se podzimní rovnodennost i tmavá ranní obloha. Nejlepší čas pro pozorování přichází zhruba hodinu před východem slunce. Ideální je vyrazit někam, kde je co největší tma a zároveň nic nebrání výhledu směrem k východu. Fotbalisté Plzně na startu Evropské ligy vyhořeli. V úvodním kole hlavní fáze soutěže utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr ve štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Po přestávce se proti krajanům prosadil i český defenzivní univerzál Ondřej Krič-Faluši. Dalším soupeřem Plzně v evropských pohárech bude 15. října maďarský Ferencvároš. A dnes bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku místy se zmenšenou oblačností a s mlhami, v severozápadní polovině Čech se lokálně objeví přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. Adam Kuřica přeje hezké páteční dopoledne 18. září a teď už muzika let 60. až 80. Genesis, písnička Land of Confusion.

0: Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, páteční, ještě stále dopoledne, 18. září, blíží se nám 12. hodina. Do zpráv celou nabídnu další muziku, let 60. až 80. čeká nás i klenot v rámci české zlaté hudební klasiky. Karel Gott, písnička Lady Carnival, vše nejdřív Tom Jones a jeho Delilah. Po zprávách celou už bude vysílat kolega Vláďa Jaroš, já mu tady přenechám, tedy kormidlo, rádia Gold Impulse, především mikrofon, jsem Adam Kuřica. Z mojí strany to vše, přeji vám hezký pátek, i nadále si ho užijte v rytmu našeho rádia a já se na každého z vás budu těšit zítra po 12. hodině, kdy společně rozjedeme polední a pak taky odpolední vysílání tady na Goldu. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Dobré poledne. Jan Cimický míří definitivně za mříže. Kdysi respektovaný psychiatr totiž před chvílí u pražského městského soudu neuspěl s odvoláním proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4. Odvolací soud tak potvrzuje pětiletý trest za 35 vydírání a čtyřnásobné sexuální násilí. 78letý Cimický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Cimický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu odmítá. Soudci napomínají Babiše. Soudcovská unie vyzývá premiéra, aby předložil důkazy o údajné soudcovské mafii, anebo aby mlčel. Unie tak reaguje na videozáznam z předvolebního mítinku v Havířově, kde Babiš vysvětloval svůj názorový obrat ohledně využívání poslanecké imunity. Český premiér uvedl, že soudci rozhodují bez důkazů a že v Česku existuje mafie, která vás zavře na objednávku. Letí k nám kampaň ke komunálním volbám a to je zpráva důležitá pro život. Tyhle volby totiž rozhodují o tom, co se nám děje doslova za humny. Kampaň spouští ministerstvo vnitra, má nám pomoci například s řádnou úpravou hlasovacích lístků kvůli zachování jejich platnosti. Celý proces voličům přibližuje 7 videí, které rezort šíří na sociálních sítích. Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec říká, že pro obecní volby museli vytisknout zhruba 13 milionů hlasovacích lístků.
2: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli 22 550 kandidátních listin.
1: Ohlasy se bude ucházet přes 190 tisíc kandidátů. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Výhruška bombou nemocnici v Hořovicích na Berounsku je výhruška teroristickým činem a taky šíření poplašné zprávy. Takhle tenhle trestný čin kvalifikovala policie. Pachateli tak hrozí až 12 let. Nemocnici museli včera ráno opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Po pachateli pátrá. Evropa vstupuje do další energetické krize, nejvíc na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to dopoledne uvedl ministr průmyslu Havlíček. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. A dodám i počasí na zítřek. Čeká nás slunečno bez deště, na obloze polojasno, na teploměrech naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné páteční odpoledne, jsme rádi, že jste si vybrali Gold Impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem a teď posíláme Gumbay Dance Band El Dorado.

0: Impuls, blíží se 13. hodina. Teď jedna vzpomínka, vrátíme se až do roku 1897. Tehdy se pražské dopravní podniky takhle ještě vůbec nejmenovaly, ale jmenovaly se Kancelář městských elektrických podniků a v roce 1897 zahájili provoz elektrické tramvaje. Dneska už naprosto běžná věc, tehdy to musel být asi velký šok. BJ Thomas právě teď na Goldu, hrajeme dál.
1: Rádio Gold Impulse.

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Kaňkovský jde s konečnou platností za mříže. Sexuální útočník a vyděrač si potvrzení pětiletého rozsudku mohl vyslechnout u odvolacího soudu, k jednání v Praze ale dopoledne nepřišel. Jde o otřesnou kauzu české psychiatrie. Cimický se trestných činů dopouštěl po desítky let. Podle obžaloby mezi roky 1979 a 2019. Oběťmi byly zejména pacientky nemocnice v Bohnicích a Centra duševního zdraví Modrá Laguna, které Cimický sám založil. Na pacientkách prováděl různé sexuální praktiky, které si dovoloval s vědomím své autority úspěšného lékaře a z pozice veřejně známé osobnosti. Cimický doteď vinu odmítá. Podnikatel a lobista Roman Janoušek žádá odškodné. Dovoláním u nejvyššího soudu se domáhá skoro 10 milionů korun v souvislosti s dřívějším stíháním v kauze Šambon. Poukazuje na to, že peníze zajištěné policií během let ztratily na hodnotě. V jiném řízení, které taky souviselo s kauzou Šambon, žádal Janoušek od státu dokonce 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku. S většinou nároku ale neuspěl. V Plzeňském kraji ubývá manželství, stále ale roste průměrný věk ženicha i nevěsty. Ten je u mužů 38,5 roku, u nevěst pak 36 let. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
1: Počty uzavíraných manželství v kraji v posledních letech klesají, což je ale dáno hlavně tím, že v roce 2022 skokově vzrostly kvůli předešlým omezením sňatků při pandemii covidu. Loni ale mělo svatbu ještě méně lidí než v době pandemie. Podle údajů statistiků se muži poprvé žení ve 34, ženy v 31 letech. Počty rozvodů od covidu rostly, tento trend se zastavil loni. Průměrný věk mužů při rozvodu je 46, u žen 43 let.
0: Robert Fico zkračoval cestu na Ukrajinu. Slovenský premiér ji ruší kvůli nemoci. Politik měl dneska odjet na třídenní summit tzv. Karpatské osmičky. Zastoupí ho ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. Informuje o tom portál The Kyiv Independent, který se odvolává na informace od úřadu ukrajinského prezidenta. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během včerejší návštěvy Prešova. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svoji první nominaci. Pozvánku dostali nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a taky teplický Matěj Radosta. Do národního týmu se taky vrací třeba Alex Král nebo Michal Sáček. Přehnaná revoluce se tak nekoná. Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů. Nominaci zveřejnila fotbalová asociace na svém webu. A dodám i počasí. Zítra naměříme 19 až 24 stupňů Celsia a bude polojasno. Pěkný pátek přeje Iva Horáková.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po zprávách, Rádio Gold Impuls a teď už pojďme do Německa. Tohle je Bernie Paul, Oh No No.

0: Naladili jste si Radio Gold Impuls, 14. hodina se blíží, stejně jako jedna vzpomínka z roku 1928. Tehdy se uskutečnil první vzlet, nejúspěšnější komerční vzducholodi vůbec, a to byl Graf Zeppelin LZ-127. Velmi známé jméno, i nám to připomíná jednu kapelu, určitě víte, o které mluvím. A v následujících 10 letech tahleta vzducholoď absolvovala, a teď se něčeho chytněte, necelé 2 miliony kilometrů při dopravě osob a nákladu. To je hodně velké číslo. A za pár chvil jedna hudební vzpomínka, přidáme Karla Gotta a jeho české zlato v hrdle.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezký pátek. Česko se chystá na víkendové dny NATO. Největší bezpečnostní přehlídku v Evropě hostí letiště Leoše Janáčka v Ostravě a dorazit může přes 200 000 diváků. Dorazí zástupci armád ze 14 zemí s nejmodernější technikou nebo akrobatickými vystoupeními. Vystoupí třeba skupina Red Arrows z britského královského letectva, přijede německý tank Leopard a z nebe budou skákat belgičtí parašutisté Red Devils. Organizátoři slibují celkem 70 akčních ukázek a 80 statických expozic. Velkým tématem je pochopitelně i logistika. České dráhy vypraví speciální expresy. Smartwings ruší některé lety. Aerolinky to v zimním letovém řádu dělají kvůli rostoucím cenám leteckého paliva. Frekvence letů se sníží u vybraných destinací a navíc do Bergenu a

0: penátek začnou Smartwings létat až od března příštího roku. Původně chtěl přitom dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od konce října. České dálnice zažívají podruhé v tomto týdnu šok ze zmateného důchodce. Skoro 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody. Policii ale kontaktovalo několik vyděšených řidičů. Před 2 dny řidiče v protisměru řešili policisté na D5 se ve směru na Plzeň. Nedaleko australského Pertu zabíjel žralok, zaútočil u oblíbené pláže. Pokousaný muž na místě zemřel. Jde o nejnovější útok žraloka v zemi jen několik dní poté, co byl ve stejném státě pokousán surfař. Pražská Auto Arena patří dneska a zítra tenisu. Po 13 letech se k nám totiž vrací Davis Cup. Čeští tenisté v kvalifikačním kole této nejstarší týmové soutěže změří síly s hvězdnými Američany. Pokračuje reportérka Renata Kuková.
1: Dvoudenní tenisovou bitvu dnes jako první rozehraje naše týmová jednička Jakub Menšík. Shodou okolností proti soupeřově dvojce Lerneru Tijenovi, se kterým teď Menšík v 5 setech prohrál na US Open. České televize řekl, že věří, že to tentokrát dopadne jinak.
2: Už jsem pár Davis Cupových utkání začal. Už vím, do čeho jdu, a Lerner není žádný vlastně hráč, který by mi úplně vadil nějakým herním pojetím. Dobře se připravíme na to s týmem. Doufám, že o trošku lépe než na US Open, a věřím v to, že budu já ten šťastnější.
1: Druhá dnešní dvouhra bude v režii Jiřího Lehečky a finalisty US Open Bena Sheltona.
3: Ben Shelton je teď jeden z těch nejlepších hráčů, co aktuálně hrají, takže určitě to bude velká výzva. Už jsem s ním nějaký ten zápas hrál a pevně věřím, že svoji první výhru proti němu přidám tady v Auto Areně.
1: Zítra jsou pak na programu nejprve Davis Cupová 4 a zbývající 2 dvouhry, tak našim tenistům držte pěsti.
0: A ode mě ještě předpověď počasí na zítřek. Bude slunečno a bez deště. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
4: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 14. hodině. Vládě Jaroš přeje krásné páteční odpoledne, konečně pátek. Dočkali jsme se, tady je další hit, abyste tu náladu měli ještě lepší, když se blíží konec pracovní doby. Your the Voice.

0: Radio Gold Impuls s vámi. A tak dnes, až bude 18 hodin a opravdu už budete cítit, že vám začal víkend, tak vám nabídneme další vydání našeho hudebního speciálu Cover Show, který jasně ukazuje originály písní, které u nás byly v češtině, mají svůj český text, byl o ně zájem ze strany československých interpretů. Poslouchejte i v 6 večer Radio Gold Impuls. A teď už posíláme Carpenters.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobrý den. Další známé jméno asi skončí před soudem. Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Píše to deník Bild s odvoláním na prokuraturu. Podle listu obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. V 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild taky tvrdí, že Fischerova firma Fischer Air je v insolvenci. Česko dostalo vynadáno. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker nás dneska ostře kritizoval za nedostatečné výdaje na obranu. Na obranném summitu v Praze prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním. Spojené státy od spojenců podle něj očekávají víc. Česko se loni na summitu NATO ještě za vlády Petra Fialy, stejně jako ostatní spojenci, zavázalo vydávat do roku 2035 3,5% hrubého domácího produktu přímo na obranu. Doposud ale česká obrana ani jednou nesplnila ani starší závazek vydávat 2% HDP. Za vraždu manželky padlo 17 let. Do vězení míří muž z Orlicko-Ústecka, který vraždu fingoval jako sebevraždu. O trestu rozhodl krajský soud v Pardubicích. Soudní síň byla dneska plná. Rozsudek si přišli vyslechnout rodinní příslušníci obžalovaného i poškozené. Za mimořádně závažné soud označil přípravu dopisu na rozloučenou, podání léčiv a další kroky, které měly vytvořit dojem, že žena zemřela vlastní rukou. Podle státní zástupkyně

0: měl muž milenku a chtěl s ní žít, bál se ale finančních dopadů rozvodu. AfD si brousí zuby na další část Německa. Průzkumy ukazují, že by krajně pravicová strana měla vyhrát v nedělních zemských volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Podle dosavadního vedení východoněmecké spolkové země by šlo o katastrofu především v oblasti turismu.
1: Cestovní ruch je přitom v Mecklenburgsku předním Pomořansku jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví. Přímo či nepřímo je zde s cestovním ruchem spojených 150 tisíc pracovních míst. AfD podle průzkumu v neděli získá mezi 35 a 37% hlasů. Schwesigové sociální demokracie ale v posledních týdnech mocně dotahuje a není vyloučené, že nakonec AfD o prvenství připraví. Jaromír Mrhal, ČTK, Rostok.
0: Krve prolití ve škole otřásá Filipínami. 16-letý student na filipínské střední škole zastřelil nejméně dva spolužáky a poté zbraň obrátil proti sobě. Dalších 10 lidí bylo zraněno a 4 z nich jsou v kritickém stavu, píšou světové agentury. Střelby na filipínských školách byly dosud relativně vzácné. Od června už jde ale o třetí podobnou tragédii. A ještě dodám počasí. Zítra bude polojasno s teplotami 19 až 24 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15. hodině, máme po zprávách. Další legendy už stojí ve frontě, aby vám zpívali a hráli. A teď legendární hit It's Raining Men. Tím začneme. Hezké odpoledne.

0: Naladili jste si Radio Gold Impulse, 16. hodina se blíží. My se teď vydáme do roku 1994 na Staroměstské náměstí v Praze. Tehdy právě v tomhle roce odjel na kole na tříletou cestu kolem světa Vítězslav Dostál. Byl to první Čech, který se vůbec na takovou cestu vydal. Máte podobné choutky? Jeli byste na tříletou cestu kolem světa a vzdali byste se vašeho života, protože to musíte dát výpověď práci, a kde vzal peníze na obživu? Asi měl nějaké sponzory. Držíme palce, pokud se chystáte nebo se připravujete, že za pár let vyrazíte. My vám hrajeme Beatles.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. Serveru iDnes.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Tuska, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš zuby nehty hájí výdaje na obranu. 2% HDP brání zejména povídce amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera. Postoj Česka je pro USA zklamáním. Cílená 2% totiž dramaticky podbíhají hranici, kterou spojenci Spojených států přislíbili. V Hágu se totiž před časem zavázali, že na své obranné rozpočty budou výhledově dávat 5% hrubého domácího produktu. Nemocnice v Rumburku má problém, od ledna by totiž mohla přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila dneska v Krásné Lípě projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Starostové z Rumburska nicméně budou usilovat o zachování dětské pohotovosti. Budoucí kamionáci se rozloučí se zastaralými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách totiž projde po více než 30 letech velkou změnou. 5 otázek zmizí úplně a dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
2: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnosti systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
1: Současné ústní otázky platí od 90. let, nové se začnou používat od příštího roku. Rychlík na Klatovsku narazil do štěpkovače, záchranné složky zasahují u Kokšína. Podle prvních informací není nikdo zraněný. Nehoda se stala na železničním přejezdu v úseku Klatovy Švihov.

0: Štěpkovač tažený vozidlem se po nárazu odpojil. A ještě počasí, zítra čekáme slunečno bez deště a teploty až u 24. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 16. posloucháte Rádio Gold Impuls. Chystáme pro vás další legendy. A teď třeba hit Love Changes Everything. Ten si musíte zamilovat, jestli jste ho nikdy neslyšeli. O čemž pochybuju. Ale

0: 17. hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls s vámi a budeme gratulovat. Máme tady jednoho oslavence. V roce 1959 se narodil Jakub Smolík. Přejeme všechno nejlepší, i on má své české zlato v hrdle. A než se sfouknou svíčky na dortu, hrajeme dál. Tony Orlando.
1: Radio Gold

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Dobrý den. Začínají ostré 3 týdny před volbami. Pro nás voliče je to mnohdy hodně náročné, strany, hnutí a kandidáti naplno rozjíždějí své kampaně. Některé z nich zaujaly i glosátora Luďka Staňka, třeba snaha nalákat voliče ze strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Lidovecký předseda zveřejnil předvolební klip, ve kterém zpívá a tančí. Staněk má ale na politiky přece jenom vyšší nároky.
3: Třeba jako, nevím, takový to, co dělají politici, třeba se starali o veřejné věci a veřejné blaho, že si myslím, že by tady jako mohlo být daleko líp, ale je to jenom můj názor. Možná už jsme prostě odsouzeni k tomu, že každý politik, který nenatočí prostě 4 reelska denně, tak vlastně jakoby nebyl.
2: Komunální volby se konají přesně za 3 týdny, 9. a 10. října. Ohlasy se bude v jednotlivých městech a obcích ucházet přes 190 tisíc kandidátů. Kvůli toxickým látkám na Šumově se chystá speciální schůzka. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí, a to kvůli zamořené lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo ještě neznáme. Ministr obrany Jaromír Zuna ve středu na síti X uvedl, že armáda, která dostala na starosti sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum. V rafinérii v Kralupech nad Vltavou se jako stane havárie. V úterý dopoledne tady proběhne cvičení, půjde o simulaci úniku propylenu. Provoz na silnici okolo areálu nebude omezený, ale můžou být slyšet výstražné signály a hlášení. Cvičení začne v 9 a potrvá 2 hodiny. Simulovaný problém prověří zaměstnance i hasiče. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, prozradil to francouzský prezident Emmanuel Macron. Nařídil proto posílit ochranu klíčové infrastruktury a obranného průmyslu. Taky česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. A ještě počasí, zítra bude slunečno a bez deště, naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 17. Rádio Gold Impuls. Máme po zprávách a taky hrajeme další legendy. I like Chopin. Pojďte si zaspívat. Hezký podvečer.

0: 18. hodina se přibližuje, také hudební speciál cover show. Vládě Jaroš se loučí a posílám ještě teď ode mě What the Feeling a to je film Flashdance.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Škoda po požáru v Rynholci dosáhne 300 až 400 milionů korun. Plameny se nešíří mimo objekt. U požáru průmyslové haly na zpracování plastů zasahuje víc než 100 hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. České gripeny dnes vzlétly kvůli ruským dronům. Bojové letouny vzlétly z Pardubic, aby monitorovali vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska na západě Ukrajiny. Zasahovat nakonec nemuseli. Po vystřídání polskými stíhačkami se gripeny bezpečně vrátily do Pardubic. Na síti X to uvedla česká armáda. Gripeny vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Ulice Ústí nad Labem obsadí běžci. Zítra v severočeském městě probíhá půlmaraton. Na startu závodu bude zhruba 9 tisíc účastníků. Nově mezi nimi budou pobíhat i doktoři. Místní by měli počítat s omezením dopravy. Ústecký primátor Petr Nedvědický říká, že uzavírky by měly mít co nejmenší dopad na běžný život ve městě.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Vlastně nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy.
1: Zítřejší půlmaraton by v Ústí nad Labem měl skončit podvečer. Čeští tenisté vstoupili do druhého kola Davisova poháru prohrou s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště. Čekáme převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy a oteplí se na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Jan Simický chystá dovolání. Po dnešním odvolacím soudě to uvedl lékařů v obhájce. Otázky, jak asi jeho klient vnímá dnešní rozsudek a jestli třeba bude požadovat odklad výkonu trestu, komentovat nechtěl. Jan Simický míří definitivně za mříže. Kdysi respektovaný psychiatr totiž dopoledne u pražského městského soudu neuspěl s odvoláním proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4. Odvolací soud tak Simickému potvrdil 5letý trest za 35 vydírání a 4násobné sexuální násilí. 78letý Simický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Simický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu popírá. Na Šumavě se chystá speciální schůzka kvůli toxinům v přírodě. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí, a to kvůli zamořené lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Schůzka by se měla uskutečnit odpoledne, přesný čas ani místo ještě známé není. Ministr obrany Jaromír Zuna ve středu na síti X uvedl, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženy a chemický průzkum. Nasadila na to 20 vojáků a speciální techniku. Rusové volí. V plném proudu je první den třídenních voleb do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od chvíle, co Rusko napadlo Ukrajinu. Vůdce Kremlu Vladimír Putin už hlasoval přímo z Kremlu přes internet. Prohlásil, že volby prokážou podporu milionů lidí jeho armádě bojující na Ukrajině. Protiválečná opoziční strana je bloko, které bylo znemožněná účast ve volbách. I další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. Očekává se, že první dílčí výsledky začnou přicházet v neděli večer. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok. Prozradil to francouzský prezident Macron. Nařídil proto posílit ochranu klíčové infrastruktury a obranného průmyslu. Také česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. Zítra bude převážně polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Česká policie hlídá na nádražích. Jde o reakci na hybridní incidenty v Německu. Policie to uvedla na síti X s tím, že bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje se tomu. Informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku v tuto chvíli nejsou. Německo přisoudilo zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku, Rusku. Premiér Andrej Babiš už včera připustil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Ve Vyškově nastoupilo do výcviku rekordních 821 rekrutů. Je to nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. Policie prověří případ kamionu, který vjel u Tatců na přejezd na červenou. K incidentu došlo dnes dopoledne. Kamion zůstal mezi sklápějícími se závorami. Prověřovat ho policisté chtějí pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Přijíždějící rychlík musel použít rychlobrzdu. Událost se obešla bez zranění. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření. Má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích až do příjezdu hasičů během požáru. Takzvaný retardér, který má bránit šíření ohně, dnes v Praze představili experti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jiří Lehečka dorovnal skóre. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Lehečka, když porazil na tvrdém povrchu Foutu aréně Bena Sheltona 2x6-4. Uspěl po předchozí porážce Jakuba Menšíka s Tienem 2-6 a 4-6. Program pokračuje zítra od 14 hodin. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště. Čekáme převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy a oteplí se na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: amerického velvyslance při NATO Matthew Whitaker nás ostře skritizoval za nedostatečné výdaje na obranu. Na obranném summitu v Praze prohlásil, že Česko se v oblasti výdajů na obranu bohužel pohybuje na chvostu aliance. Stagnující český obranný rozpočet je podle něj zklamáním. Česko se loni na summitu NATO ještě za vlády Petra Fialy se spojenci zavázalo vydávat do roku 2035 3,5% hrubého domácího produktu na obranu. Zatím ale naše země nesplnila ani 2% HDP. Premiér Andrej Babiš v reakci prohlásil, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Příští rok podle Babiše poprvé v historii dosáhneme 2%. Nemoc dcery přivedla matku pod hladinu. Tříletá Tej se léčí s rakovinou ledvin. Její matka Lucie Matějíčka Sehnalová hledala způsob, jak náročné období zvládnout. Začala proto s potápěním na jeden nádech a vodním snowboardingem. Právě podmořský svět ji pak inspiroval k napsání dobrodružné knihy pro děti. Lucie si přeje, aby si její dcera jednou knihu sama přečetla.
1: Já jsem začala utíkat pod vodu v myšlenkách, protože to tam mám hrozně ráda, a začala jsem si vizualizovat ten podvodní svět, abych se nezbláznila. Pak jedné noci jsem začala vymýšlet příběh. Já jsem tu knížku psala zhruba rok po nocích.
0: Lucie Matějíčka Sehnalová vydala svou knižní prvotinu na vlastní náklady. Na platformě Donio podpořilo její vznik přes 1800 přispěvovatelů. Knížku Delfín Laky, tajemný svět pod hladinou, najdou lidé na jejím webu delfinlaky.cz.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Letiště Václava Havla slibuje rychlejší odbavení. Aby se zkrátily aktuální fronty na příletech, letiště upraví koridory, zlepší proces registrace ve spolupráci s cizineckou policií a slibuje nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech do Prahy ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu EES. Při registraci se pracuje s fotografií obličeje nebo otisky prstů. Hlavně první registrace cestujících může odbavení výrazně prodloužit. Letiště už zavedlo týmy, které zajišťují lepší průchod seniorům a rodinám s dětmi. Už před prázdninami také upravilo odbavovací kapacity tak, aby omezilo kumulaci cestujících. Uprchlý kříženec Servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se Serval schovával v koruně stromu.
3: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
0: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků se je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: se záplavy strhly nebo výrazně poníčily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Ulice Ústí nad Labem obsadí běžci. Zítra v severočeském městě probíhá půlmaraton. Na startu závodu bude na 9000 lidí. Nově mezi nimi budou i lékaři. Místní by měli počítat s omezením dopravy. Ústecký primátor Petr Nedvědický ale říká, že uzavírky by měly mít co nejmenší dopad na běžný život ve městě.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Vlastně nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy.
0: Centrem závodu bude Mírové náměstí. Akce v Ústí nad Labem by měla skončit v podvečer. Donald Trump opět zkouší, kam až může. Prezident USA s okamžitou platností zrušil řadě médií, včetně CNN a Politico, přístup do Bílého domu. Na své sociální síti oznámil, že jim ruší akreditace. Trump to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere 3 nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
3: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodují podle momentální formy a on tady dneska je.
0: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Jan Cimický chystá dovolání. Po dnešním odvolacím soudě, u kterého lékař neuspěl, to uvedl jeho obhájce, kdy si respektovaný psychiatr má strávit 5 let ve vězení za 35 vydírání a 4násobné sexuální násilí. 78letý Cimický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Platí tak dubnový verdikt obvodního soudu pro Prahu 4. Cimický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu popírá. Požár haly v Rynholci zaměstná hasiče nejspíš do rána. Podle velitele zásahu

0: Jirka Staňka. Třeba snaha nalákat voliče ze strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Lidovecký předseda zveřejnil předvolební klip, ve kterém zpívá a tančí. Staněk sám má na politiky jiné nároky.
1: Třeba jako, nevím, takový to, co dělají politici, třeba se starali o veřejné věci a veřejné blaho, že si myslím, že by tady jako mohlo být daleko líp, ale je to jenom můj názor. Možná už jsme prostě odsouzeni k tomu, že každý politik, který nenatočí prostě 4 reelska denně, tak vlastně jakoby nebyl.
0: Komunální volby proběhnou 9. a 10. října. Ohlasy se bude v jednotlivých městech a obcích ucházet přes 190 tisíc kandidátů.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Milovníci psů si na víkendových dnech na to přijdou na své. Kromě klasické práce zaměřené na zajištění pořádku chystají ostravští strážníci atraktivní show kinologů, inspirovanou jejich reálnými zásahy, a divákům představí i policejní štěňata.
3: Zatím jsou to roztomilí mazlíčci v počátečních fázích výcviku. Za každým vycvičeným psem ale stojí dlouhá a důsledná práce, se kterou se návštěvníci dnů na to mohou blíže seznámit. Zájemci uvidí i výcvik poslušnosti a přesnou souhru mezi psem a psovodem. Napínavou podívanou nabídnou také strážníci na koních. Předvedou zásah proti lidem narušujícím veřejný pořádek. Oddělí od sebe dav výtržníků a služební psi pod vedením kinologů se zaměří na nejagresivnější jedince, aby mohla zasáhnout pořádková služba proti ostatním účastníkům konfliktu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Mošnov.
0: Jiří Lehečka dorovnal skóre. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Lehečka, když porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku Bena Sheltona 2x6-4. Uspěl po předchozí porážce Jakuba Menšíka s Tienem 2-6 a 4-6. Program pokračuje zítra od 14 hodin 4 hrou, do které kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rykla. Následovat by měly dvouhry. Utkání se hraje na 3 vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do 8členné finálové fáze, kterou bude na konci listopadu, stejně jako v loni, hostit Boloňa. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, s teplotami do 24 stupňů.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uprchlý kříženec Servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se Serval schovával v koruně stromu.
2: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
1: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků si je křížený s kočkou

0: Automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Iránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Irán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Irán, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří podstoupí polovojenský výcvik. Přitom na přelomu minulého a letošního roku po celém Iránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace. Bezpečnostní složky ale po několika týdnech protesty násilně potlačily, zabily tisíce Iránců. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko poslalo Nepálu humanitární pomoc. Jedná se o stovky dek, karimatek a postelí. Letadlo s pomocí odletělo z Prahy dnes večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Informoval o tom hasičský záchranný sbor České republiky. Po povodních na konci srpna je v Nepálu podle tamních úřadů potvrzených víc než 1400 obětí. Přes 6100 dalších lidí je stále pohřešovaných. Povodně podle expertů způsobilo řícení skály spojené s kolapsem části himalajského ledovce. Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Evropa si musí hledat nové zdroje ropy. Saúdská Arábie odřekla některým evropským rafinériím dodat příští měsíc tuto surovinu. Jde o důsledek útoku na saúdsko-arabský ropovod přepravující ropu k Rudému moři. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Polská energetická skupina Orlen už ve středu oznámila, že si v posledních dnech zajistila dodatečné dodávky ropy, aby mohla dál zásobovat své rafinerie v Polsku, Česku a Litvě. Dodatečné dodávky nasmlouvala mimo jiné z Norska, Británie nebo z amerického kontinentu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Budoucí kamionáci se rozloučí se starými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po víc než 30 letech změnou. 5 otázek zmizí, dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
2: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980.

0: o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere tři nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
1: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodují podle momentální formy a on tady dneska je.
0: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uprchlý kříženec servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se serval schovával v koruně stromu.
2: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
1: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků se je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Autonomní auta na Slovensku dostala zelenou. Za přísných podmínek to schválil tamní parlament. Poslance přesvědčili testy a zkušební jízdy. Auto bez řidiče ale musí být pod nepřetržitým dohledem operátora.
3: Zákon vstoupí do platnosti 1. decembra a reaguje na technologický pokrok, který souvisí s autami s vysokou mierou automatizácie bez priamého vedenia vodičom. Určuje však aj prísne požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečiť nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite zasiahnuť, aby automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Iránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Irán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Irán, která